Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Radio Nord Music.
1: Words like violence.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

0: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Dnes startuje nová sezóna v Muzeu československého opevnění na Kočičáku u Chomutova. Ponese se v duchu připomínky 90. výročí od výstavby opevnění. Díky tomu si budete moct mimořádně prohlédnout vystrojené a obsazené 3 objekty. V 15 hodin je na programu slavnostní nástup. Těšit se můžete i na polní kuchyni nebo hrané scénky vojáků.
0: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
7: Dobré ráno. Leontýna trošku zaspala. Řekneme si o tom i za chviličku, já jsem dneska taková nemocinkatá, tak mi to odpuste, ale startujeme vysílání právě teď.
0: Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď, já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou virózku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu, ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme říkali, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně, až 28 stupňů, příští týden 12.
1: Ale no pozor, 26, to bychom nepřeháněli zas.
0: Tak na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku, dej tam nějakou muziku. Ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit. Tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje. Rýmu mám, takže všem nám, nastydlým, nemocným a taky alergikům, držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit. Dneska toho tady máme fakt pro vás hodně, tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marií, hezké dobré ráno, 8:03, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní políbil si svou Markétku.
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak ne, aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná, já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu pusinku nedala,
1: protože
0: já mám takovou,
1: jo, jsi byla nemocná, ale
0: pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla pod třešeň.
0: Hele, já to nějak neprožívám. Buď taky jo, ne. Buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, viď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To ne,
0: ahoj, Leonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden, a to 31. května. Tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. Majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
2: A to si může jen takhle jako nastavit sama.
1: No a nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by si
2: tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
1: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. A amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
2: Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně, skládáte básně. Jak se říká, včera byl pozdní večer, pozdní máj. Večerní máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Co ty jsi nějak rozjela? No já určitě tyhle ty básně.
0: Tak včera byl první maj, podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali pravidla.

0: jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na pěti turnajích Masters v řadě. Ital Jannik Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fise z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z devíti turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále vloni neuspěl. V finále čtyřhry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Májový jarmark je dnes připraven v Bílině a hvězdou letošního májového jarmarku bude slovenská skupina No Name a taky několikametrový oživlí dinosauři. Program jarních slavností, které se konají na Bílinské Kyselce, je hodně pestrý. Dorazí i Děda Mládek Illegal Band, Vanastovy věci Revival a nebo také Pokáč.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno a rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré ráno, 8:05, vítáme vás u víkendového vysílání v plné parádě. Leona, Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů, ale taky budeme rozdávat voucher na slevomat na 5000, taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání k vaření, prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
10: Hit Radio

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Ksemíleka Vochomurka.
0: Je to tak, dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, The Emptiness Machine právě teď pro vás. Jo.

0: Luis Capaldi Survive. Hit Radio stále s vámi 3 minutky po 8:45. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál. Ještě předtím, než si o 8:30 dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je onem dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy, dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Rádia.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio. Hit Radio. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali statisíce lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Počkej, na pískovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pískovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky, jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pískovišti. No a zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměněnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou?
2: Že bys prostě jako vyměnila... já si myslím, že to stejně jednou přijde, že bude něco jiného.
1: Jo? Víš, jako že by tě soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umyla okna, výměny obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.
2: Služba za službu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: 8:45 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby, takovou hezkou netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kolů, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuts. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Jirkově je dnes po včerejších májových slavnostech připraven hasičský den s programem pro děti a dospělé. Startuje se v 10 hodin. Připravena je prohlídka hasičské zbrojnice i techniky, ukázky zásahové techniky v akci, hasičské muzeum je připravené s multimediální hrou i tvořivé aktivity pro děti.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty, na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9. Dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo? Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením, ať se pěkně propečete do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937 a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On my head, Dan Barta.
0: Hit Radio Nord Music.

Taking me up.

0: Milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný, to by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života, asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavů, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě, tak to nemusí být úplně dobrý ráno, takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo, co si budem. Teď už jdeme hrát David Guetta Sia, Sue Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
3: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
5: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně.
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?
1: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
0: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
1: Taky Lenka.
0: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
1: Ano, chápeme.
0: A můžeme roztáčet?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, Leni.
1: Super.
0: Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
1: Ještě budeme točit.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Girl band Spice Girls a jejich song Mama.
1: Tak ten necháme.
0: Že jo, ten je krásný, já si říkám, neholení, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song. Já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky, ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
0: Vnučky prosím. Nebo vnuky?
1: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
0: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A
1: děkujeme.
0: Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
1: Dobře, už se těšíme teda.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, krásný den.

0: Spice Girl, Song Mama. A my bychom poprosili naši posluchačku Lenku z Chodova, nebo kousek od Chodova, která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon. A my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: z Eteru Hit Rádia a pokračujeme dál za moment Rose, Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California King Bad a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na co těšit. Poslouchejte.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let skvělých

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U šedesátníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andrea Kimio Antonelliho z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Dnes startuje nová sezóna v Muzeu československého opevnění na Kočičáku u Chomutova. Ponese se v duchu připomínky 90. výročí od výstavby opevnění. Díky tomu si budete moct mimořádně prohlédnout vystrojené a obsazené tři objekty. V 15 hodin je na programu slavnostní nástup. Těšit se můžete i na polní kuchyni nebo hrané scénky vojáků.
8: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: 2. květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku. Bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 4:10, sobota 2. května. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo. Dneska vás čeká nádherný slunečný den. My se vám postaráme o playlist, tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď.
9: Hit Radio na

0: Tak nějak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po 10. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky, vy milujete retro víkendy. A on se zrovna jeden takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát samý skvělý hity, jako je třeba tohle. A nebo, pozor, co tohle?
1: Mark Wahlberg.
0: Baby. A teď.
1: Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plagát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
1: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunetik, máma, právě teď. Taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

se malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš, jak říkala jsem pohádky, který jsem miloval. Předtím, než s ustranou tváří chodila spozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil.

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, jasně. Cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už je to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. Podmínka je jasná, musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.

0: XXXL Shopping Mania je v XXX Lutz Liberec. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že ji ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme to datum narození teda znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska.
1: Mm-hmm.
0: To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května, vy si jednu z nich vyberete, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova, já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí, pravidla jsou od toho, aby se někdy porušovala, co si budem, takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: Osmdesátky, devadesátky, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit, já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to je pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme ano, pokračovat ano. Dál. Uh-huh. Dobře, Janičko, tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit, cokoliv máte na srdci, dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, že jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no. To je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na véču, za odpočinkem. Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Můžete Zuzkou na něco mrknout teda
0: dohromady. Na něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky, které vlastně potěší každého.
1: Tak to je pecka, moc krát děkujeme.
0: Takže, no my děkujeme, my gratulujeme, děkujeme Slevomatu, že máme taky partnera narozeninové rulety pro dnešní den, voucher na 5 000 korun, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už vybranou píseň posíláme tobě a taky tvojí kamarádce. Užijte si krásný den, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Hezké dopoledne z éteru Hit Rádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Marie Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač a budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické rybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který Krytířům přichází po 4 letech strávených v českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy plnil roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Májový jarmark je dnes připraven v Bílině a hvězdou letošního májového jarmarku bude slovenská skupina No Name a taky několikametrový oživlí dinosauři. Program jarních slavností, které se konají na Bílinské Kyselce, je hodně pestrý. Dorazí i Děda Mládek Illegal Band, Vanastovy věci Revival a nebo také Pokáč.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
6: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
10: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
9: Hit Radio Nord Music.

Hezké sobotní dopoledne, hity na přání k vaření jsou v plném proudu, jedeme, nezastavujeme, jsme tu pro vás až do pravého poledne, kdy vy určujete to, co budeme hrát. Píše nám tady Ondra, ahoj Lonko, moc rád tě slyším, i s tou rýmou zníš prostě skvěle, prosím tě, zahraj nám cokoliv si přeješ ty, ať je to veselý, ať nás to roztančí, protože my právě chystáme grilovačku, přijedou kamarádi a možná vytáhneme i ten bazén. Jste super, pozdravuj Filipa, mějte se krásně a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia. To je strašně hezký, takže mám něco zahrát podle sebe, aby to bylo veselý, rychlý, tak co třeba tohle?

0: Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam a já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko a hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte, i když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat. Jojo!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření pokračujeme, píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek, u nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: hity k vaření, pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Ve Fashion Aréně startuje super čtvrtek XXL. Tentokrát prodloužený na 4 dny. Jen od 30. dubna do 3. května využijte dodatečné nabídky. Například 30% slevu v obchodech jako Nike, Boss nebo Gap. Zastavte si na nákupy a pořiďte si nové kousky výhodněji. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, naopak přibývá. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: V Jirkově je dnes po včerejších májových slavnostech připraven hasičský den s programem pro děti a dospělé. Startuje se v 10 hodin. Připravena je prohlídka hasičské zbrojnice i techniky, ukázky zásahové techniky v akci, hasičské muzeum je připravené s multimediální hrou i tvořivé aktivity pro děti.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Druhý květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
11: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děndější do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
10: Hit Radio Nord Music.

Hezké sobotní odpoledne. Máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis. Chápete to, holky? Lodičky nejsou lodičky, ale antidepresiva na podpatku. Co si budem? A má to vlastně i takový logický aspekt. 1500 za terapeuta a nebo 2 kila za svetřík ze sekáče. No řekněte, a když jsou výprodeje, to nám je hned dobře, co? Snížený level stresu prostě funguje. Pod tohle se podepíšu všema deseti.

0: Hit Radio v plném proudu, hezkou sobotu, taky dobrou chuť. A my tady s Fildou máme pro vás takový ten příběh, který napsal sám život. Takže dobře poslouchejte. Italský pár měl vyhrát v loterii v přepočtu miliony korun. To je paráda, to by se asi líbilo každému z nás, že jo? Co si budem, Fílo? Ale partnerka se odmítla dělit se svým milým. Případ měl dokonce bizární konec, protože na útěku, karma je zdarma, žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Je takže to tak, dobrá věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, dneska máme krásný jarní den, to znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si budem. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nechty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás, opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku.

0: Svítí slunce nad hlavou, posloucháte Hit Radio, sobota v plném proudu, nádherné počasí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, vy si ten dnešní den užijte, dělejte to, co máte rádi, odpočívejte, pokud možno samozřejmě budeme rádi, když zůstanete na vlnách Hit Radia, my se vám postaráme o ten hudební playlist pro ten dnešní den. Užívejte si, já se jdu domů kurírovat s tou rýmičkou a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Je tady Michal Bombruk a taky nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Máme hezky, tak nám vylezli silničáři s uzavírkou, tak počítejte v Žatci, v ulici Ostrov, probíhají tady práce na silnici. Dvě auta v sobě pak skončily v Ústí, a to v ulici Na Návsi. Počítejte tady s krátkým zdržením. Zítra Radio Music, přejem šťastnou cestu a pokud něco potkáte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Akvapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Akvapala z Praha. Zábava na celý den. Akvapalas.cz.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90 a Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 22.4.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci bužňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 kilometrů přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy. Uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na pátý titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
0: A já přidám ještě pohled na severočeský počasí. Ústí, Most, Louny, tady všude se na nás usmívá slunce. Je krásně, tak toho využijte naplno. Teploty už teď kolem 21. Maxima se dneska vyšplhají mezi 23 až 26 stupňů. Zítra pak opět krásně, postupně ale dorazí mraky a neděle ukáže svoji sílu. Naměříme až 28 ve stínu.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Jedna hodina, to je ten správný čas hodit nožky nahoru nebo s náma pěkně to doklepat v práci. Michal Baumruk u toho s váma a teď taky Bruno Mars.

ten správnej hit k poobědovýmu trávení. 8 minut po jedný Linkyni na Hit Radio Nord Music. Přejeme krásný odpoledne. No a sever Čech má i dneska co nabídnout. Pokud přemýšlíte, kam si dneska vyrazit, mám tady pro vás pár tipů. V Bílině jsou na programu májové slavnosti v amfiteátru na Kyselce. Akce je už v plném proudu a potrvá až do večera. Tři hudební a tři dětské scény, hvězdou letošního májového jarmarku, jsou braťa zo Slovenska No Name, který vystoupí od 8:30. Pro děti jsou tady třeba i několikametrový oživlí dinosauři. No a navíc z mírového náměstí na Kyselku a zpátky vás sveze výletní vláček, to je Bílina. Den plnej hudby, dobrýho jídla, přátelský atmosféry a studentského programu na vás čeká na Jirkovském Majálesu v areálu Jirkovského Gimplu. Na hypodromu v Mostě se dneska konají dostihy jarní cena klisen, která se běží teď od 1 hodiny, a oblastní muzeum a galerka v Mostě vás zve od 2 hodin na modelářskou výstavu. Přehlídka modelů napříč kategoriema i měřítkama. Sobota, ta je plná akcí, tak si je užijte, počasí přeje a my k tomu budeme hrát, jak nejlíp svedeme. Jako třeba teď Cyrila a jeho Stumbling In na Hit Radio Nord Music.

0: stavu Lima. Svěží vítr, léto v brčku od drinku, to je Gustavo Lima, zítra Radio Nord Music. Doufáme, že vám zvedl náladu a ne tlak. Je to totiž přesně ten hit, který o víkendu, jaký si právě teď na severu Čech užíváme, chvíli po čtvrt na dvě potřebujeme. Ať už jste na cestě z práce, nebo si užíváte zasloužený víkend, třeba někde na zahrádce, stačí dál ladit hit Radio Nord Music a nechat se unášet našima hitama. Je až neuvěřitelný, jak jeden hit dokáže změnit náladu, že mám pravdu? Tak za chvíli přisadím třeba Lost Frequencies a nebo Kelly Clarkson. Tak parádní víkend, zítra jdem Nord Music všem.
1: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Zítra ráno Music Hanson a vzpomínka na devadesátky, hit Mbap. Michal Bombruk s váma, užíváme si pohodovou sobotu na severu Čech. A teď jedno téma, který může jednou úplně změnit cestování vlakem mezi Prahou a Ústím a Drážďanama. Znova se totiž řeší koridor pro vysokorychlostní trať. Nejvyšší správní soud totiž teď vrátil celý případ zpátky Ústeckému krajskému soudu. A to proto, že podle něj je potřeba ještě víc prověřit možný varianty trasy. Ve hře je totiž obří projekt. Rychlovlaky, které budou jednou svištět tunelem pod Českým středohořím a Krušníma horama. A upřímně, zní to skoro jako něco z Francie nebo Německa, jenže tentokrát přímo u nás na severu Čech. Na jednu stranu rychlejší spojení, modernější železnice a obrovská investice do našeho regionu. Ovšem na druhou stranu taky obavy některých obcí a lidí, kudy přesně trať povede. No a právě to se teď bude znova řešit. Každopádně už jenom to, že sever Čech skloňuje v souvislosti s vysokorychlostní tratí, se ukazuje, že nejsme bokem. Naopak, jednou můžeme být jedním z nejdůležitějších dopravních míst v celé republice. A my budeme samozřejmě u toho stejně, jako jsme u toho, co se hraje. Tak si dáme na Hit Radio Nord Music další hit. Tady je Poetika a jejich Zkouším žít.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam uvnitř

lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu, víři v souběhu.

0: Dua Lipa na Hit Radio Nord Music. Parádní pro sluněnou sobotu, kamarádi. Venku je skoro letní sobota, maxima dneska až 26, zítra dokonce 28. Kdo držíte dneska v práci kasu, vařečku nebo na zahradě motyky, krumpáče a vidle pěkně v ruce, přesně pro vás něco za chvíli mám. Jakože se Hit Radio Nord Music jmenujeme, tak aby vám to s náma šlo, jedna báseň přijde vhod, Tom Walker. Tak užívejte sobotu, jak to jenom jde. Parádní prodloužený víkend, v celou taky omrknem, co se děje, budou zprávy. Tak krásnou sobotu, na severu Čech všem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka. Under Armour
4: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak ho nem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: David Stipka uzavírá na Hitrádu Nord Music hodinu. Přejeme pohodový víkend, ať se dneska nic nezdá složitý. Za minutu budou dvě, čas na to povědět, co se děje. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Máme hezky, tak nám vylezli ven silničáři. S uzavírkou tak počítejte v Žatci, a to v ulici Ostrov. Probíhají tady práce na silnici. Silný provoz je pak aktuálně na D8 na 84. kilometru u Liboušce, a to ve směru na Drážďany. Zítra Radio Nord Music přejeme šťastnou cestu a pokud něco potkáte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: XXXL Shopping Mány je v XXX Lutz Liberec. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028. V Česku se poprvé představí nejdrahší poštovní známka světa Once and Magenta. Už koncem léta na výstavě v pražském obecním domě. K vidění bude i slavná převrácená cena Jenny. Hodnota exponátu se blíží miliardě korun. Samotná Magenta má cenu přes 250 milionů. Vietnam a Japonsko chtějí prohloubit spolupráci v energetice i v oblasti kritických surovin. Japonská premiérka to uvedla při návštěvě Vietnamu po jednání s tamním premiérem. Informuje o tom agentura Reuters. No a Kanada bude letos po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil už od roku 1984.
4: Kam mý oko nedohlídne, tam dohlídnou webkamery. Sluníčko si užíváme v celém Ústeckém kraji. Teploty v Žatci nebo Liťáku na 20, maxima vyšplhají dneska na 23 až 26. Zítra pak opět krásně, postupně ale dorazí mraky, ale i tak nás neděle naladí na léto. 25 až 28 zítra naměříme.
2: Hit Radio Nord Music.
4: Tohle sobotní odpoledne můžete strávit venku nebo na gauči a nikdo se za to na vás zlobit nemůže. Tohle je severočeská pohoda, Michal Baumruk a taky Alan Walker.

Idleton to rozjel na Hitrádiu Nord Music. Snad už to někdo doklepáváte v práci, pokud na vás vyšla víkendová šichta. Pokud ne, děláte dobře, že nás ladíte, protože vám to s náma aspoň o to rychlejc uteče a už brzo si budete užívat víkendovou pohodu. Jsme s váma nejenom v severočeském éteru, ale taky na webu www.hitradionordmusic.cz, kde pro vás máme uložený epizody našich středečních hostů. Litvínov zvládl dramatický boj o extraligu, ale pro Ondřeje Kašeho sezona nekončí vysněnou reprezentací. Kvůli zdravotním problémům o mistrovství světa přijde. Ve středu u nás v otevřeném rozhovoru mluvil o náročném ročníku, tlaku v kabině i o tom, jak těžký je smířit se s nucenou pauzou. www.hitradio.cz, tady si podcasty z našeho pořadu Středa, hosta je třeba, kdykoliv přehrajete, klidně teď o víkendu. No a až nás zapnete zpátky, slibuju, že budeme hrát jako třeba právě teď. Hauzíra na Hitradio.

0: Enrique Iglesias přesně ve čtvrt na tři. Zítra na Note Music přejeme parádní sobotu. Užíváme si prodloužený víkend, no a čtvrtek, neboli malej pátek, se pro jednoho z vás stala snídaní šampion doslova snová. Vlaďka zkusila štěstí z dovči v Krkonoších a správně uhádla poslední asociaci ke slovu snídaně. Byl to zatracený budík. Vyhrála 100 táců a taky tank kartu Easy na 5000 od Orlenu.
1: 1000 korun jsme dneska rozdali. Vy jste měli asi milion nejrůznějších tipů, co by to mohlo být, to poslední slovo. Psali jste nám 24/7 svoje tipy a Laďka, ta to konečně uhádla.
2: A poslední slovo, které tě dělí od případné výhry 100 000 korun, je slovo snídaně.
3: Tak říkám budík.
2: Budík říkáš.
1: Laďko?
3: Ano. Přepol mi ruce, přepost mi hlas, to je skvělý úplně.
2: 100 000 korun je tvých!
1: Gratulujeme!
3: Super, děkuju moc.
2: Tisíce, desetitisíce se snažili dovolat, vyhrát mohl ale jen jeden. Tak moc gratulujeme a pro vás ostatní, kdo jste soutěžil, ale nevyhrál, máme speciální cenu útěchy. Prodloužený víkend a k tomu fantastické počasí, tak užívejte.
4: Michal Knejp, Jasmin Grinerová, snídaně šampionů na Hit Radio.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
7: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
6: Jak jsou ty trampolíny velké?
7: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
6: Jsou trampolíny placené?
7: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
6: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Alex Warren to zkrátka umí. Krásný sobotní odpoledne, zítra Radio Nord Music na severu Čech všem přejeme. Dneska si užíváme prosluněný odpoledne, teploty se šplhají příjemně nahoru, třeba v Roudnici aktuálně už na 25 stupňů. Dneska už je to na opalovák, ale představte si, kamarádi, že při tomhle parádním počasí na jedný severočeský sjezdovce pořád leží sníh. Ano, v Česku už je jenom minimum míst, kde se pořád lyžuje. V Krušných horách ale zůstává jedno místo, kde se vlek pořád točí. V Potůčkách se i teď na začátku května lyžuje. Dostane z těch dopolední lyžování, můžete ještě na to večerní od 5 do 8. No a koukám i teď na webkameru a vážně je tam sníh. A pozor! Na zítra, neděli 3. května, si areál v Potůčkách schovává to nejlepší na závěr. Po dopoledním lyžování, který končí ve 12, vypukne netradiční a u návštěvníků hodně oblíbený hon za pivem. Pravidla jsou jednoduchý a lákavý, po sjezdovce bude rozházených 500 plechovek piva. Každý si jich můžete vzít, kolik unesete. A na vrcholu sjezdovky navíc bude čekat hlavní výhra, celý sud pro toho nejrychlejšího. A jako třešinka na dortu, na celou neděli je ohlášená lyžovačka zdarma. Tak pokud ještě nemáte plány na neděli a chcete se definitivně rozloučit se zimou, tak Potůčky jsou pro vás jasnou volbou. Kombinace sněhu, jarního slunce a piva přímo na svahu slibuje zážitek, který se jinde v Česku v tuhle roční dobu jenom tak vážně nevidí. Ha. Tak než se z tohohle šokujícího infa oklepete a rozhodnete se, jestli dáte lyže nebo radši túru, myšlenky vám pomůže utřídit právě teď. Share na Hit Radio Nord Music.

0: Zítra Radio Nord Music, One Republic a jejich Runaway. To je vždycky jízda na maximum. Každý z nás touží občas prostě zmizet a tahle pecka vám k tomu dodá odvahu i správnou náladu. No a být třicátníkem není pořád jenom o práci a povinnostech, ale i o chvílích, kdy taky vypnete a pustíte si pecku, jako je Rolling in the Deep od Adele. Na Hit Radio Nord Music už za chvíli. Krásnou sobotu všem na severu Čech přeje Michal Vomruk.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tajný tempa na Hit Radio Nord Music. Za pár vteřin budou 3 hodiny. No a za chvíli nás čekají zprávy. Jako první omrkneme silnice. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. S uzavírkou počítejte v Žatci, v ulici Ostrov, kde probíhají práce na silnici. Jinak jsme aktuálně bez nehod, jen tak dál. Zítra Radio Nord Music, přejeme k tomu šťastnou cestu a pokud něco potkáte, vaše dopravní info volejte na 800 900 992.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Ve Fashion Aréně startuje super čtvrtek XXL. Tentokrát prodloužený na 4 dny. Jen od 30. dubna do 3. května využijte dodatečné nabídky. Například 30% slevu v obchodech jako Nike, Boss nebo Gap. Zastavte si na nákupy a pořiďte si nové kousky výhodněji. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin a jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle serveru iDnes.cz půjde o jejich první osobní setkání od Babišova nástupu do funkce. Současná vláda i Babiš dříve Ukrajinu i jejího prezidenta kritizovali a mluvili také o zrušení muniční iniciativy. S prvními teplými dny jara vystrkují u hlavní silniční magistrály v centru Varšavy divoké kachny, zobáky z křoví. Dobrovolníci, kteří situaci sledují, zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie. Píše o tom agentura AFP. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5 000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 000 amerických vojáků. A jdeme na sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující 7. zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen 2. hvězdou utkání.
0: A já přidám ještě pohled na severočeskou oblohu. Létem to voní v celém Ústeckém kraji. Teploty v Ústí 22, v Mostě 24 se můžou ještě dneska vyšvihnout na letních 26. Zítra pak opět krásně, postupně se ale zatáhne, ale i tak nás neděle naladí na léto. 25 až 28 naměříme.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Starosti pro dnešek zmuchlejte, zahoďte do koše, je tady sobota odpoledne, čas na klid a pohodu od nás tu hudební. Michal Bombruch s váma a teď taky David Guetta.

Pohodovka od Rudimental a Jess Klyn na Hit Radio Nord Music. A úplná pohoda to nebude, kamarádi, v pondělí. Pokratický závody si totiž berou dovolenou. Už tohle pondělí 4. května budou od rána od 8 do 5 odpoledne uzavřený pokratický závody na Masaryčce v Litoměřicích. Kvůli závadě na kolejích se to tady musí neodkladně opravit, no a my šoféři, tady musíme v pondělí vytrpět objížďku. Ta povede přes Šturzovu, Kamíckou, 28. října a Plešiveckou. Pro pěší zůstane přejezd průchozí, ale i tak tady opatrně. Tahle oprava si totiž vyžádá i omezení vlaků. Takže právě v pondělí mezi 8. a 5. budou místo osobáků mezi Lovosicema a Horníme nádražím v Litoměřicích jezdit autobusy. Pro Žalostice bude speciálně zavedená minibusová linka. Takže kdo můžete, v pondělí se pokratickým závodám vyhněte, tudy to zkrátka nepojede. Vyražte třeba na kole nebo pěšky, uvidíte, že vám to udělá větší radost, než se vztekat v autě. Znám to dobře sám. Užívejte sobotu na severu Čech s náma, já vám k tomu posílám kousek léta. Tohle je Damiano David na Hit Radio Nord.

0: Ellie Goulding na Hit Radio Dog Music. Tenhle hit by se mohl klidně jmenovat sobota. Přejeme krásný víkend. Zatímco si užíváte s náma sobotu, my už jsme teď nachystaný na pondělní srdcovky. Hity, který jsme milovali a my si je s váma přádi připomínáme. Každý všední den v čase oběda, tak si je pojďte připomínat s náma. V pondělí Jirka Pelnář připomene tenhle virtuální duet od Tata Boys z roku 2004. Kdo si pamatujete na klip k tomuhle hitu s herečkou Věrou Kubánkovou? No, v té době, kdy se to natáčelo, jí bylo 80 let. A zvládla i četování přes ICQ a taneček. Prostě boží klip. A ještě vousatější bude tahle srdcovka z roku 84 od Mikea Oldfielda. To je výběr z pondělních srdcovek k obědu, máte se na co těšit. Teď už pro vás vybírám další hity z víkendového playlistu, jako třeba Kamrada nebo Miraj. A to už za chvíli na Hit Radio Nord Music. Díky, že nás ladíte, krásný víkend.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Anastasia na Hitradio Nord Music s jejím ikonickým hitem Paid My Dues. Track o překonávání překážek a silný vůry, která vám pomůže zdolat jakoukoliv životní facku. Krásnou první květnovou sobotu přejeme, no a protože leto se blíží a s ním taky Třebívlice, kam letos dorazí legendy. Vinařství Johan V. nabízí rok co rok skvělý víno i parádní koncerty. Letošek ale bude legendární, protože přijedou světoví hvězdy. No, jenom poslouchejte. Ano, tohle je Sandra. Ta dorazí doslova za pár dní, už 23. května. A Bonnie Tyler pak 6. června. A pokračujeme dál. 15. srpna Stacey a Lou Vega, 12. září pak hlas Modern Talking Thomas Anders. Přesně tyhle hvězdy budou tady u nás doma na severu Čech v Třebívlicích. Kompletní info i prodej lístků na legendy v Třebívlicích najdete na webu johan2tv.com. Ale pozor, protože je tady čas lásky, vyplatí se využít speciální májovou akci v 1+1, neboli za jednu vstupenku zaplatíte a druhou dostanete pro vašeho partnera, partnerku úplně zadáčo. Akce trvá jenom do zítra, tak toho kamarádi využijte na johan2tv.com a my se na vás budeme těšit. Hitradio Nord Music je totiž každoročním partnerem hudebních akcí právě v Třebívlicích.
1: Hitradio Nord Music.
0: Tak, to byla hudební pozvánka mezi Vinice a teď další pecka hit Taylor Swift. Tady je její The Fate of Ophelia na Hitradio Nord Music jenom pro vás.

0: Tak to byla pořádná dávka energie od Alvaro Solera s hitem Solo Paratív na Hitrádu Nord Music. Věděli jste, že tenhle španělsko-německý sympaťák dokáže vytvořit krásnou letní atmosféru v každém hitu, i když venku třeba prší? Tak to nám naštěstí dneska nehrozí. Pohodovou sobotu nechte pro dnešek už věci plynout, jako plyné labe pod střekovem, dejte nohy nahoru, kafe do ruky, nebo vyražte třeba na procházku, venku je dneska parádní počasí. My k téhle jarní idylce na severu Čech přidáme za chvíli další hity. Nachystaný mám třeba Barboru Polákovou nebo Disturbed. Jsme rádi, že i sobotu 2. května trávíte s náma s Hitrádem Nord Music. Michal Baumruk přeje krásnej prodloužený víkend všem.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, s hašením z výšky pomáhají i vrtulníky. Detaily za chvíli. Teď nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na nehodu dejte bacha v Lovosicích, konkrétně v Zámecké ulici. V sobě skončili auto s motorkářem, naštěstí bez zranění, tak opatrně. Zítra Radio Music, přejem šťastnou cestu a pokud něco potkáte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu tík nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Objevte Jítravský dvorec. Místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor. Vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
0: A já přidám, jak bude po zbytek soboty. Bude zkrátka parádně, užíváme si letní teploty. Litoměřice nebo Louny hlásí 25 stupňů a to budou i dnešní maxima. Zítra pak opět krásně, postupně se zatáhne, ale ani tak nás neděle neochudí o trochu letní teploty. 25 až 28 naměříme.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Sobotní odpoledne na severu Čech zdaleka nekončí. S váma dál Michal Baumruk, tak se pojďte naladit na tu správnou vlnu. Právě teď s Wanted.

Joan Osborne na Hit Radio Nord Music. Pohodový odpoledne, skoro 10 minut po čtvrtý. A já se vrátím ke zprávě, který se snad ani nechce věřit. Zní jako zlej sen. Po 4 letech opět hoří Národní park České Švýcarsko. Vyhlášený je 3. stupeň poplaku a dým z lesa je vidět i z větší dálky. Informoval o tom mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. U požáru jsou strážci parku. Ti pomáhají navigovat hasiče pomocí dronů. Na místo vyjelo 11 jednotek a pomáhají i 2 vrtulníky. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí právě u nás v Ústeckém kraji největší riziko požáru. Meteorologové tak apelují, aby nikdo, opakuju, nikdo nerozdělával oheň v přírodě a už vůbec ne v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalků na zem nebo třeba používání přenosných vařičů. Kamarádi, každý rok máme sucho. Každý rok řešíme to samý. A stejně se najde někdo nezodpovědný, který udělá oheň někde, kde to vůbec není normální. Zrovna nedávno jsem si říkal, jak se nám to český Švýcarsko po největším požáru v roce 22 samo pěkně zahojilo a podívejte na to. Pitomci jsou zkrátka všude a odnáší to zas a jenom příroda kolem nás. Já každopádně děkuju hasičům za jejich zodpovědnou práci. Snad se podaří požár zkrotit co nejdřív, než napáchá zase šílený škody. Sledujeme to pro vás. Mezitím samozřejmě hrajeme hity, který zkusí zkrotit i blbou náladu. Tady je Shakira na Hit Radio Nord Music.

0: pohodovější vysílání už zařídit neumíme s Calvinem Harrisem na Hit Radio Nord Music. Ale víte co? Umíme, a to pondělní večer. To už pro vás ladíme právě teď tu správnou muziku. Až se vrátí týden, máme v plánu vám jeho večer zpříjemnit, jak nejlíp dovedeme. Třeba s tímhle hitem od Michaela Jacksona. A vsadíme i na tuhle klasiku. Ano, budou Erasure. Takhle bude znít pondělní Hit Radio Classic po šestý večer pro vás, kdo budete v práci nebo třeba na cestě domů, aby byl ten večer ještě příjemnější. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak se těšte a laďte. Teď zůstáváme ve víkendovém módu. Užívejte severočeskou sobotu. Za chvíli třeba Coldplay nebo Hendrix. Díky, že jste s náma. Zítra je Nord Music a teď taky připomínka výherkyně soutěže Na co myslí Jasmin.
1: 1000 korun jsme dneska rozdali. Vy jste měli asi milion nejrůznějších tipů, co by to mohlo být, to poslední slovo. Psali jste nám 24/7 svoje tipy a Laďka, ta to konečně uhádla.
2: A poslední slovo, které tě dělí od případné výhry 100 000 korun, je slovo snídaně.
3: Tak říkám budík.
2: Budík říkáš.
1: Laďko?
3: Ano. Mí ruce, třeba s ní hlas, to je skvělý úplně.
2: 100 000 korun je tvých!
1: Gratuluju!
3: Super, děkuju moc.
2: Tisíce, desetitisíce se snažili dovolat, vyhrát mohl ale jen jeden. Tak moc gratulujeme a pro vás ostatní, kdo jste soutěžil, ale nevyhrál, máme speciální cenu útěchy. Prodloužený víkend a k tomu fantastické počasí, tak užívejte.
4: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
5: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
4: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tohle je nový Mikolas. Ano, Mikolas Josef s nejnovějším počinem Ferrari. Na hitáru North Music snad se líbí novinka severočeského éteru. A my si teď dáme jedno téma z roudnice, který zná si každý šofér. Parkování. Ano, v roudnici už totiž pár měsíců fungují nový placený zóny v centru města a teď se ukazuje zajímavá věc. Zatímco si změny někdo chválí, někdo říká super, ale auta se nám přesunula do okolních ulic. No a některý obyvatele dokonce chtějí, aby se placený zóny ještě rozšířily. No, znáte to, člověk jede jen na 5 minut, ale nakonec 20 minut krouží kolem náměstí jako satelit nad severem Čech. Každopádně je vidět, že doprava a parkování jsou téma snad úplně všude, ať už v Ústí, Teplicích, anebo právě Roudnici. No a otázka zní, radši placený místo a šanci zaparkovat, nebo parkování zdarma, ale bez šance něco najít? Klidně dejte vědět na náš WhatsApp Hitradio North Music 37 39 958, jak to vidíte vy. A my teď přidáme něco, co vás v koloně rozhodně nerozhodí. Další hit, tohle je Michel Schulte na Hitradio North Music.

0: Sugar Babes na Hitradio Nord Music. A klidný odpoledne nemají aktuálně hasiči, který likvidují lesní požár v Českém Švýcarsku, ale i například u Liberce. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Vyhlášený je třetí stupeň poplachu. Zašením z výšky pomohou i dva vrtulníky, informoval o tom mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Lesní požár hasiči likvidují taky u Krištofova údolí na Liberecku. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí právě u nás v Ústeckém kraji největší riziko požárů. Meteorologové tak apelují na nás všechny, aby nikdo nerozdělával oheň v přírodě a už vůbec ne v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalků na zem nebo třeba používání přenosných vařičů. Tak doufejme, že se hasičům podaří skrotit živli co nejdřív, aby nám ten náš klenot český Švýcarsko nedopad jako v roce 22. Sledujeme to pro vás, další info je zprávách za moment, ale další hity. Ode mě za chvíli třeba Rosalyn nebo Pitbull na Hitradio Nord Music, tak pokud možno klidnou pohodovou sobotu na severu Čech všem.
1: Hitradio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hitradia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hitradia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásný podvečer v 18 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má

0: přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. A já rovnou navážu, hasiči dnes odpoledne zasahují u požáru lesa v Rynarticích. Části obce je Třechovice v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zašení z výšky pomohou dva vrtulníky. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci bužňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 kilometrů přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy. Uvedl to list The Guardian. A závěrem počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. V Polabí se můžeme těšit i na 29. V tisíci metrech na horách pak naopak okolo 19.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.

Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Hit Radio Nerd Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
2: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.